0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučí kuči tance. V kinech můžete nově vidět hororovou stránku Posedlosti. Na Apple TV Plus se rozjelo Hvězdné městečko a Netflix doručil druhou řadu německé krimikomedie Vraždi v Šímavě. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Have you ever actually like flirted with Nikki?
1: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you.
0: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
2: Nikki, wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: I lost my train of thought.
1: Hi.
2: Good night. What else?
0: Why?
3: Do českých kin vstoupil americký horor Posedlost. Režisér Cary Barker vypráví příběh o nesmělém mladíkovi Bérovi, který je zamilovaný do kolegyně Nikki. Jenže místo, aby ji prostě pozval na kafe, vsadí na zkratku. V podivném vetešnictví si zakoupí záhadnou hračku, která dokáže splnit jedno přání. A přání je jasné, ať ho Nikki miluje nade vše. Jenže co si přál, to také dostal. Nikki je do něj okamžitě šíleně zamilovaná. Co začne jako vysněný románek, se brzy mění v noční můru. Čím víc Béra láska Nikki dusí, tím víc jeho city chladnou. A čím víc chladnou, tím nebezpečněji se Nikki chová. Když se Bér pokusí celou věc vrátit, majitel obchodu mu dá radu, kterou rozhodně slyšet nechtěl. Vedle Michaela Johnsona hraje Indy Navarrete a v roli majitele obchodu se objeví komik Andy Richter. Jak se říká, dej si pozor, co si přeješ, a Bér to zjistil natvrdo. Horor Posedlost najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
2: One wish, Willow. You'll get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Každý den vám přinášíme filmové premiéry a zajímavosti ze světa stříbrného plátna. Tohle je Půlnoc v Hollywoodu na

0: Check it out.
1: Get dressed. You're coming with us.
2: Please, whatever's happened, you must know. We're good workers.
3: I take this step for my country, for my people, and for the Marxist-Leninist way of life.
4: Na Apple TV Plus odstartoval nový seriál Hvězdné městečko a jde o velmi lákavý projekt pro všechny, kdo milují alternativní historii i studenoválečné špionážní thrillery. Seriál je rozšířením světa oceňovaného dramatu For All Mankind, jenže tentokrát se kamera přesouvá na druhou stranu železné opony. Sledujeme alternativní verzi vesmírných závodů, v níž Sovětský svaz jako první vyšle člověka na měsíc a příběh se odehrává uvnitř sovětského kosmického programu. V zákulisí, kde jsou kosmonauti, inženýři i zpravodajci obklopeni nebezpečím dávno předtím, než nasednou do rakety. Vesmír totiž možná není to nejnebezpečnější místo, kde se můžete ocitnout. Za seriálem stojí tvůrci Beth Nedivy, Matt Wolpert a Ronald D. Moore, tedy stejný tým, který stvořil původní seriál For All Mankind. Seriál Hvězdné městečko najdete nyní exkluzivně na Apple TV+.
1: I want to know what every person is doing before they do it. What every person is saying before they say it. What every person is thinking before they think it.
5: I will not have any more deaths on my watch because of your paranoia.
1: Your measure of risk is misguided, comrade.

0: atmet man sie achtsam ein.
1: Ich habe meinen Mandanten zerstückelt und bin frei.
0: Und aus.
2: Na Netflixu můžete pokračovat druhou řadou německé kriminální komedie Vraždi v Šímavě. Právník Björn zdánlivě konečně všechno zvládl. Opustil stresující kariéru obhájce, rozjel vlastní biznis a tráví víc času s dcerou. S ex-manželkou se dokáže už hádat v Šímavě a svým klientům z řad dvou mafiánských klanů zajistil klid tím nejúčinnějším způsobem, jaký zná. Jenže vnitřní pohoda stále nepřichází. Jak mu vysvětlí jeho kouč všímavosti, za vším stojí vnitřní dítě a to Björnovo si rozhodně nenechá nic líbit. V nové sérii tak čelí obtížným rodičům, policejním vyšetřovatelům i vydírání a brzy zjistí, že práce na sobě má velmi praktické důsledky i pro jeho neobvyklé aktivity. Hlavní roli se vrací Tom Schilling, po jeho boku hrají Emily Cox a Moratan Muslu. Druhá řada seriálu Vraždi v Šímavě je nyní exkluzivně na Netflixu.
3: Ich möchte, dass Sie Ihr inneres Kind ab jetzt ernst nehmen. Gehen Sie auf seine Wünsche ein. Spüren Sie, was Ihr inneres Kind braucht.
4: Ich kann so nicht schlafen.
5: Ich hab Freizeit.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Udělal jsem to z nedbalosti a lehkomyslnosti.
1: Kde je velitel stráže?
0: Nachází se na kontrole stráže, soudru majore.
1: No what? Ukažte mi vězení.
2: Do kin se po 35 letech vrací jeden z nejoblíbenějších filmů československé kinematografie Tankový prapor. Režisér Vít Olmer podle předlohy Josefa Škvoreckého a scénáře Radka Jóna přinesl v roce 91 neradostný, ale především vtipný pohled na vojenský život v 50. letech. Hrdinou je rotný Denis Miřický, postava s autobiografickými rysy samotného Škvoreckého, který se spolu se svými kamarády potýká s tupostí a šikanou důstojnického sboru. Nechybí milostná avantýra s Janinkou Pinkasovou, nostalgické vzpomínky na nedostižnou pražskou krasavici Lizetku a hlavně Dennyho neporazitelná schopnost zdorovat celé té vojenské blbosti se nadhledem sobě vlastním. Ve filmu uvidíte Lukáše Vaculíka, Romana Skamene, Miroslava Donutila nebo Vítězslava Jandáka. Výroční promítání Tankového praporu najdete nyní v českých kinech díky Bonton Film.
3: Člověče, to jste důstojník? Neumíte mluvit? Neumíte se podívat následkům svých činů do očí, odpovězte!
4: Ano.
3: Co ano, umíte nebo neumíte?
4: Ne.
3: Člověče, já vám tady nejsem pro legraci, pamatujte si to, víte, co jste proved? Víte vůbec, co vás čeká, nevíte?
4: Ano!
3: Co?
4: Ne!
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: What are you doing following me? It's going to look like a parade. Stop it! How are you? How nice to see you. When did you arrive? It's a lovely town to stay. Are you having a good time? So many things to see.
1: Criterion Collection vydává nově zrestaurovanou stylovou klasiku 60. let šarádu Stanleyho Donena z roku 1963. Audrey Hepburn hraje Reginu, američanku žijící v Paříži, která se po návratu z lyžovačky dozví, že její manžel je mrtvý a spolu s ním zmizely i peníze, které za války zpronevěřil. Brzy ji obklopí trojice nebezpečných lumpů a záhadný šarmantní cizinec v podání Garyho Granta, u nějž nikdy není jasné, jestli jí pomáhá, nebo jen hraje další ze svých mnoha rolí. Romantika, napětí, pařížské střechy a černý humor v jednom balení s hudbou Henryho Mancheeniho a kostýmy Givenchy. A to celé natočil muzikálový režisér Donen tak, že film dodnes funguje jako dokonale seřízené hodinky. Nová 4K edice přináší čerstvě restaurovaný obraz, nekomprimované mono a na přiloženém Blu-ray i audio komentář, ve kterém si Donen a scenárista Peter Stone po letech sednou k vlastnímu filmu a nezapřou, že se u toho dobře bavili. Okouzlující snímek Šaráda s Audrey Hepburn a Cary Grantem najdete nyní na criterion.com.
2: Do we know each other?
0: Why do you think we're going to?
2: I don't know. How would I know?
0: Because I already know an awful lot of people, and until one of them dies, I couldn't possibly meet anyone else.
2: Well, if anyone goes on the critical list, let me know.
3: As you can see, she was in serious trouble. But she still found time to enjoy herself.
4: Mrs. Lampert, any morning now, you could wake up dead.
3: Of course, she never had as much fun as her husband. Now, he knew how to relax. You see, it all began when he got off the train.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: 할 수 있다! 나는!
1: 이렇게 해서 나라를 구할 수 있겠습니까?
2: 구할 수 없다. 난 군인이 아니니까.
3: 나 Disney Plus odstartoval korejský seriál Doctor on the Edge, lékařské drama s romantickou linkou a komedií v jednom. Elitní plastický chirurg Do místo pohodlné kariéry skončí kvůli povinné vojně jako lékař na zapadlé ostrovní klinice, kam se žádnému doktorovi nechce. Ostrov obklopený mořem je pro něj doslova noční můra, protože se kvůli starému traumatu bojí oceánu a první dny na ostrově ho provází až hororové signály, že rok služby tady nebude procházka růžovým sadem. Jeho život ještě víc převrátí tajemná zdravotní sestra, která se objeví pokaždé, když ho přemáhá strach z moře. Milá, usměvavá, ale s vlastními tajemstvími, která nejsou na první pohled vidět. Jak se ti dva na malém ostrově začnou víc zaplétat, seriál střídá romantiku, komediální situace měšťák versus vesničané a postupně budované napětí kolem toho, co se na ostrově děje a jestli Yu dokáže překonat minulost a z ostrova se bezpečně dostat. Korejskou romantickou dramedii Doctor on the Edge najdete nyní na Disney Plus.
4: Poslouchejte, 환동 보건지소입니다.
5: 여기 지소일이 참 평화로워 보여요.
6: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: a já mám pro vás ještě přehled nejzajímavějších titulů ze streamingu posledních dvou týdnů. Na Apple TV Plus přibyla hned trojice lákavých novinek. Tatiana Maslany se v sérii Maximální potěšení zaručeno ocitá ve víru vydírání, vraždy a mládežnického fotbalu. Film Proper One Way Night Coach je pak osobní projekt Johna Travolty. Sám ho napsal, režíroval a v něm si i zahrál. Nostalgie za zlatým věkem letectví v čisté formě a jak jeden zážitek nasměroval jeho život. A pro fanoušky alternativní reality vesmírných závodů na Apple odstartoval paranoidní thriller Hvězdné městečko, spin-off série For All Mankind, tentokrát ze zákulisí sovětského kosmického programu. Větší nebezpečí na Zemi než ve vesmíru je příslib. Na HBO Max se vrátil Rick a Morty v deváté řadě. Tvůrci sami upozorňují, že jde o 100% organický balast bez umělé inteligence, vyrobený živými lidmi se vším všudy. Netflix přitahuje hned dvěma tituly. The Boroughs staví partu důchodců z idylického městečka proti hrozbě z jiného světa. V obsazení byl Pullman, Alfred Molina, Gina Davis a Alfred Woodard. Kdo by nechtěl další seriál z produkce bratrů Duffrových? A Netflix doručil také druhou řadu romantické dramedie Čtyřiroční období s Tinou Fey, Stevem Carellem a Colmanem Domingem. Prime Video přineslo živě hraný Spider Noir. Nicolas Cage jako unavené soukromé očko v New Yorku 30. let znovu obléká kostým. Spider Noir je k dispozici samozřejmě ve verzi černobílé, ale i barevné pro případ, že by si někdo neviděl rady s Noirem. A na Sky Showtime zahájil vysílání Ranch Dutnových. Kelly Riley a Cole Hauser jako Rip a Beth se z Montany stěhují do Texasu, kde jim do cesty vstoupí Ed Harris s Annette Bening. Yellowstoneské příšery jsou pryč, ale texaská realita možná bude bolet víc. Tak to jsou ty nejzajímavější novinky ze světa streamingu posledních dvou týdnů. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí Jíša Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Ty důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zoom.

0: 17. června roku 1992 vychází Matadorovi jihoamerického funk jazzu další deska se názvem Brasileiro. Sergio Mendes vydává desky od začátku 60. let a stále má co říci.
1: I don't know, I guess I'm a survivalist, you know, and I enjoy learning and enjoying just being around great musicians and learn every day.
0: Brasileiro se setkává s velkým úspěchem a bude se držet na špici světových hitparád 5 týdnů.
1: It is definitely, it's a collective effort and it's a team effort. It's a product of a lot of people that make this thing possible, otherwise wouldn't exist.
0: Kritici zařadí Sergio Mendeze k inovátorům jako Herbie Hancock, Quincy Jones nebo Miles Davis a při příštích cenách Grammy konečně svou další nominaci promění ve zlatý gramofonek. Sergio Mendes and friends.

0: My si z nich dáme jeden originální hit.
1: Yes, With My Whistle is a different kind of love song, more conventional. The lyrics and words tell a story that lurks in everybody's heart.
2: I'm sorry, I asked, you know.
0: Ale pozor, titul romantické písně od Midnight Star neznamená dvojsmysl olízní mou píšťalku, ale svlažit hrdlo. I když...
2: Midnight Star!

0: Londýňan a dříve aktivní boxér Kenny Thomas přináší milovníkům Blue Eye Soulu 28. června 1993 svůj nový single Stay z připravované desky.
1: Boxing's always been a part of my life and still is. So yeah, I had to do a 9 to earn a living, but my heart was never in it. My heart was always in the music. And in my spare time, I'd get in the studio and I'd be cracking on with making music.
0: Je škoda, že se label Cool Tempo nebude Kenny Thomasovi v rámci propagace více věnovat, protože jeho povedené druhé album Wait For Me se v podstatě nedostane do světa a vydavatelství tak víceméně zařízne jeho slibnou kariéru. Ještě, že se stihl dostat do Top of the Pops.
1: But it's great. I'm glad that I'm old enough to have been a part of that, you know, which is sort of a British heritage, you know.

0: Byli jsme do začátku června roku 1982, kam nás doprovodila novinka Dentro de Voce od brazilské hvězdy pop music Emilia Santiago, která rozeznívá místní plážové pary. V této době už vstupuje do žebříčků prodejů také debutové album Jeffrey Osborna, který nedávno opustil zavedený band LTD. LTD jsou jednoduše bomba a ty ses dal na solo dráhu, neboj se budoucnosti?
1: Not really, I'm very confident about where I'm going right now. I'm very thankful though for the 10 years of experience and the love that I share with a group like LTD, and I think they just help, really help pave the way and give me quite a solid base to work from.
0: Jsi také autorem několika písniček z tohoto alba, kolik jsi jich napsal?
1: 8 out of 10, I had a hand in writing.
0: Máš prsty i v produkci, nebo všechno produkoval skvělý producent a jazzman George Duke? A jak se ti s ním vlastně pracovalo?
1: George totally produced the album, but he gave me quite a

0: I'm Dwayne.
1: I'm Raphael.
0: Timothy Christian.
2: 1. června 93 se po dvou letech opět objevují Tony Tony Tony. Hlavní single If I Had No Roots připravované desky Sons of Souls vysloveně čiší pohodou a my se máme na co těšit.
0: We're talking about the music sounding like the offspring of some of the old groups, you know what I mean? Some of the people that originated the real art.

0: Vstupujete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, na kterou astronomové čekali půl století. Vědci konečně poprvé detekovali vítr ze supermasivní černé díry v srdci naší galaxie, ze Sagitária A hvězda. Jak popsal magazín Universe Today, tým z Northwestern University použil radioteleskop ALMA a objevil v okolí černé díry obrovskou kuželovitou prázdnotu ve studeném molekulárním plynu dlouhou nejméně 1 parsek s otevřením kolem 45 stupňů. Černé díry totiž neumí jen polykat. Když se krmí, magnetické síly v akrečním disku vyfukují plazmu zpátky do okolí. A přesně takový horký vítr vyhloubil tu kuželovitou kapsu, kterou potvrdila i rentgenová pozorování observatoře Chandra. Vítr je překvapivě slabý a v průběhu času mění směr. Podle autorů funguje už nějakých 200 000 let. Naše černá díra tedy není drama queen. Jen tiše šeptá. Držte si gravitaci, ať vám nikam neuletí. Mějte se pozemsky. This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míříme přímo ke Slunci, protože astrofotograf Mark Johnston ze Scottsdale v Arizoně natočil dvě dechberoucí videa obřích slunečních protuberancí, těch zářících oblaků plazmatu, které se vznášejí nad povrchem naší hvězdy. Jak popsal portál space.com, první záběr z 22. května ukazuje protuberanci, ze které plazma padá zpět ke Slunci jako takzvaný koronální déšť. Druhé video z konce května pak odhalilo strukturu, kterou sám autor přezdívá Godzilla. Tyčí se nad slunečním okrajem jako monstrum z japonského filmu. Johnston pro space.com vysvětlil, že ten zdánlivý vítr je iluze. Plazma tančí podle neviditelných magnetických siločar, ne podle průvanu. A ne, není to oheň. Vodík na Slunci jen žhne, jako plotínka vašeho sporáku, jen o pár milionů stupňů vášnivější. Tak se dívejte k nebi, ale prosím, jen přes filtr. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuň.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

Ak niečo nevieš, www.zunrealnet.sk.

también es un compositor de guaguancó, muy profesional.

0: výborný Mr. V. Something with Jess. A toto je Sanctus Ruva.
1: Zun.

pozdravme si od dvojicu Matt Johnson a Derek McKenzie. Interstellar Love. Stále DJ Martimate in the mix.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Welcome. Can you feel it?

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.